vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč.

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš.

hej Marilu. Diváci se rozcházejí, muzikanti balej kajtry, právě končí v opeře Grand Chow ve stylu country. Hej Marilu, sejdem se v Nashvilleu, sejdeme se v Nashvilleu, hej hej Marilu.

sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Marylu. Na té horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Marylu, sejdeme se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Marylu.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

viděl za cestou a čekal, že je na jedný zas potkáš. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

Ti pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj přístížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

0: Voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Ukrad pro tě hvězdu z nebe, po té si vždycky toužila. A když pak zhasla suchou slzou, si její odchod skropila. My ukradli jsme tenkrát spolu malého člověka docela. To pro štěstí, když o samotě si pro mne v noci

Vím, nebýval jsem často doma, jen srdce s tebou nechával. Bylo němé, řekla si mi, abych šel bydlet nevím kam. Až příliš pozdě ukradl jsem poupátko u něj růži. Byla zvadlá

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten čas toulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíč.

do, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

Vído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš už, milý Slído, zvedni kámen, pod něj polož,

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Eva přišla pozdě domů. Zapomněla

0: mlčí,
1: mlčí,
0: mluví jenom
1: mluví
0: oči,
1: jenom
0: mlčí. Oči.

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla jsem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plaminky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plaminky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, houstejhle stýl. Já marně hledám to

se jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, o stejné styl. Že ocel nespadá pod organické látky, je na

bez buchet. Jak ale doplout na nejbližší pevninu? Co tak nabídnout za radu?

narození je na bok. Jsem prasklý hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

domů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést řeči z cestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů, potkat němé tváře, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád, ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama.

tonout v moři mraků, lítat v oblacích, upadnout do bláta a zase znova vstát. Života bído, přece mám tě rád, sedět pod klenbou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody, čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv.

zasít pod klembou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bído, přece mám tě rád.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

směr. Uhranuty krásou černých děr.

noc co noc o pomoc volám. Hluboká úzkost mé srdce jímá, jaké to temno zeje před očima mýma. Hluboká úzkost mé srdce jímá. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, veliká pýcha vystavěla zeď. Nikdy

noc co noc o pomoc volám. Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osiky v říjnu,

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždět lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Praha, Tbilisi, Baku, Berlín, Peking, Budapešť. Co jméno, to zlá zpráva a krev z dlažby směrem.

kdo cestou k moci vraždí, vraždí a bude vraždit dál.

se mi od rána do večera, ale svět už nesmí být nikdy stejný, jako byl ještě včera.

poslouchat, moh bych vyvádět, co bych jen chtěl. Tu a tam bych ocasem zavrtěl, neuměl bych lehnit.

cenu, nemáte žádné povinnosti, v posteli můžete

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Get

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená!
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořeso.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: otevřenou. Co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem.
0: Za chvíli poznáš, co mám v plánu. Kde pak tvý klidný noci jsou.

je krutá, náročná. Zavří. A s tím se ti láskou a jak ráda.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

plasty si hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Plasty si hrají a límečky dřou. Taková absurdní.

plasty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Plasty si hrají a límečky dřou. Taková abstrakce.

vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáté, zbarví ti tváře a možná už víš.

může mít jak dítě. Schovej do chřívy chudelaté ruku svou, ať mě nezastudí. Až páže v šatu barvy zlaté,

jen přítel. Pak složím poklony předepsané a vrátím tě tomu, kdo všechno smí. Zkusím zda večbánu vína plném, myšlenky hříšné nevím.

Tě nového života zasvítil docela malý. Země nebylo pro něho bezpečný a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná

mou hlavu vdavu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rty. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná...

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z řek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

hlídat a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme s

Černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Spátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství.

20 hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak sedám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Žalovala jednou Vénuša Pářovic Katka, že v jí

se vrhnul, nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil, dýcháním sus do pusy pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit

poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou z vršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně snahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

jedu na casting. Jsem herec na volné noze, osoba samostatně, výdělečně činná, zatím mi štěstí nepřeje. Ale teď ukážu,

jedu taxíkem. Přes Barrandovský most. Ještě konkurs na muzikál. Mám dost.

zase si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový, pak snad mi štěstí popřeje. A potom ukážu všem to, co ve mně je.

vzadu, tam, co mrtví je hůl. Neřekla slovo, ticho na drátě,

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím. To dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při

Jsem. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Před malou chvíli bylo 11.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: pěknej v obličej. Kdo pod paží sprej nafouká, a jsem in a jen hej.
1: A jsem in a jen hej.
0: A jsem in a

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

0: očach a v cudzom prízvuku.
1: Ľudia dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: na duši, než se po ní rozleje křik, co všechno přehluší.
1: Češi peši do Prahy,
0: slunce v tvářích má svůj stín,
1: hajlujúce pravice
0: a krojované moře vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid. Jdou noty hrůzou zkamenět, anebo přes prach vykročit.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Víte, ono velký, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinojí vstoj, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si nejma se mazlí. Po Evropě jezdí, dělá ti ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

najdeš ji na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznání masny, která se bojí

Vždycky, když se stmívá, chytám druhý dech. Pro noc, co mívá, prst na úste.

svém místě a nikde nejsou žádné chyby, jen zarletou tváře a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v

když se stmívá, sčítám pro a proti. No vlastně, co mi zbývá?

život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim bam. To když tvých prstů konečky

mi vycítíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a voňavá medem, tak jak to žádná jiná.

tenkrát vjelo do mě jednou takhle nad ránem. Podívat se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem. Trochu jsem se bál, abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Od děku

opici. Rozlížím se kolem, co bych sebral, co nacpat do svýho zlodějskýho vaku, ale tolik divných krámů, co se tu váží.

vypněte mobily, tady se hraje, rušíte tóninu, rytmus i tak. Komu to zazvoní, ať jde do háje, bez mobilu jde žít, neboj se fakt. Ať už ti v kapse zní dobrá klasika, prastarý evergreen anebo smích. Ať ti to drnčí, bzučí nebo tiká, co kdyby zmáčko stopa na chvíli stich. Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry. Až vypnou proud a spadne každá síť. Pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry. Konečně signál svého srdce chyť. Tak konečně signál svého srdce chyť. Teď už ho máš i ty, i když ho nechtěl. Někdo má třeba dva nebo i tři. Nosí ho k posteli, taky do kostela. Jsou ale

Když stichneš, uslyšíš víc než jen sebe. Když zavřeš oči, tak uvidíš dál. Prý právě takhle otvírá se nebe. Tam bohatým je, kdo se všeho vzdal. Až prasknou všechny elektrické šňůry, až vypnou proud a spadne každá síť, pak snad uslyšíš ten tichý hlas hůry, konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt. Tak konečně signál svého srdce chyt.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Válím tady za rohem kuláře svý. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hudlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku.

0: rozběhni už Frenku, tenhle starý stroj, cítím jeho sílu i tvůj nepokoj. Nastartuj už Frenku, tuhle starou mašinu. Ze dvora ven věď, projedem spolu dědinu.
1: Nastartuj Frenku, je to starý.

0: jestli nenaskočí Franku. Kašli na ní a pojď.
1: Kašli na ní a pojď.
0: Kašli na ní a pojď.

prostě běží a barví si vlasy. Jen na půdě občas, v truhle se starými dobrými časy.

tady vzal? A co tu vlastně hledám? Kdo do vlaku mě dal? A kdo do tmy řídí? Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával? A těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

Setřu si Jack od čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega se celý vesmír spojí. Budu milionář bohatej, milionář ve vatě.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe.

Probouzím se na gauči, olámaný rozhlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci. Na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu

musel snášet, že každý se mu od malička smál. Dlouho bránil se buď zlostně, nebo reagoval plaše, ale tím jen další smích podněcoval. Když jednomu se druzí smějí, může ho to znavit, jen málo kdo jde na to od lesa. On řekl si, dobrá, chcete-li se na můj účet bavit,

odpověď. A lidi smíchy brečeli, ba nejednou se mnohý učil jeho vtipy na spaměť. V tom všeobecném veselí víc nikdo o to nestál, aby se mu ještě posmíval. Tak nechal všechny smát se dál a sám na kraji města k smrti nešťastný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém závoji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co z

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

0: dodneška mi šrámy srdce vroubí. Jako vy jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, s cenou.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: To teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne, a vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi slovo krne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

kamarád je přes noc s Metkem a Štětka odvedle je dámou. Strašej i Jehovovým svědkem, to neohne se toho lámou. Našinec jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej. To, co tu bylo, pamatuje a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři. A všichni nesou spásy pítel a velekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem. A zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje. A mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupí.

a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět doutní

Desítky jar jsem s vášní prožil a najednou mi schází ten necit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno.

Jsem star, sotva se ploužím a zvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Inex s Jarmilou. Zas je tu maj,

málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

se bál. Nedávno spadla hra za to, co v nás už se nechce skrývat, jsem tulák jen. A tu láckou mám hůl. Já jsem písnička.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky an, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej. Recepční pohladí stulpavým pérem, nechání vytáčet svůj noční vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský fas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tvý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněl.

byla pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně pravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles modřil. Uši od hlíny a v ústech dva zuby a v očích pohled

zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

Mami, počkej, nebij mě, já ti to vysvětlím. Co pak asi jsem tak mohl povídat? Na stole oběd, zas nachystáno. Zpytoval jsem svědomí, ale myslel, že všecko už vím.

sekirou kloní v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim vědět.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Por nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slavný.

baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

noc ostravou sníh se snáší, z báru se motají.

kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no znáš.

a já musím ven. Ranní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytné, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout auto balzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motorové.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fine klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho. Takový milý, přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

mu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela.

no lotr. Nad ránem skončí ten záver.

přes haličské pláně vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy, letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra bude meselá.

0: čerstvý vítr do plachet. Radio Folk.
1: Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Není to metafora, prší nám do Kampáry. Prší nám do něj zhora, prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Prší nám do Kampáry. Déšť dávno odehnal.

voda to všecko ředí, otázky na rtech pálí. Prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry, prší nám do Kampáry. Ptám se jí a zase nic. A co by jako mělo? Prší nám do sklenic, Kampáry zrůžovělo, Kampáry zrůžovělo, a něco by to chtělo.

ptám se, po druhý se jí ptám a zase nic. A co by jako mělo? Ach jo, prší nám do sklenic. Kampáry zrůžovělo.

ledviny. Doktor kejvnul, vyplavíme z plodiny. Tělo chtělo doplnit tekutiny. To se tělu nedělá.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: No, jen se z toho auta nepocepte.

tak kmotřičko, přijď, jen ať si vezmou na věčnost.

Koň po vlasech, pár ztracených slůvek, třeba o kráse, frází, že tvůj vlak má jméno naděje. Až ho uslyšíš, že se zas

srdce až pod límce, nevím, co ti říct, vždyť jsem tu cizincem. Se mnou by si z holka ruku nestiskla, handrá s ruksakem ve městě z plexiskla.

svou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ty to uslyší. Kolik uší, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

Galère. Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umřem.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou zvedál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skalm křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

jak maslo bez chleba. Dobře se mi nevodí, na prs.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej to, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čertcem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonii.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

dcerů, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho hrušku, na hrušku a jeho spr-

Zvykli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, kolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohody.

sám. Nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

0: dole. Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře.
1: Zas funk se blíž.

zimě, tak polovina prosince, spal jsem v hotelu. Někde u Třince něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písk. Zatracenej komár, zatracenej komár. Nestát se to v polovině.

velikej, uňatej, černej pes. Má svůj sen, páječnej sen, voňavej,

Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zčedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady, všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři, na strohadle brásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Uši cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady Linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhování těžkej chlámových soch. Sbírka uschlejch pomlázek z Velikonoc.

0: Folk je železná košile. Radio Folk. Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Zvěra sladce sní, sony.

září, bývá to stejný, mý kamarádi, ptaj se na divný věci, já na to dávám absurdní odpovědi a zvláštní je.

0: něco?
1: Nedělal jsem nic.
0: Mluvil jsi s někým?
1: Já říkám s nikým. Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Absurdní otázka, absurdní odpověď. Co na to říct? Přitom je jasný, že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam přece musel dělat. A určitě jsem taky s někým mluvil. Ale s kým a kde

že jsem někde musel bejt. A něco jsem tam taky musel dělat. A bez pochyby jsem tam s někým mluvil. Ale s kým a kde a o čem zapomněl.

0: já řeknu nikde.
1: Dělal jsi něco?
0: Nedělal jsem nic.
1: Mluvil jsi s někým?
0: Já řeknu s nikým.

second-handy akce, zajímalo jí zboží, co už prošlo. Dopisovala si...

ani nevím, co jsem to provéd. Trochu se opít bych snad ještě dovéd, chci spát. V kuchyni sedím a oči se klíží a ty mě přebíráš, jak starou líži, chci spát. To snad tolik nebolí, tak nevím, na co tolik trýzně, jenom se točí drahý soukolí.

taky povídám, klidně si synej, proti mě v zrcadle je zas někdo jiný, chci spát. Teď se mě vůbec nic nedotýká,

Jezero na tvém těle, na tep ti sahá, jak doktor u postele. V mučírně pro nesmělé zůstala snaha, jak v plánech stvořitele. Kluci se za keřem rvou o obraz pod hladinou. Stačí jen pohled letmý, než se setmí. Dvě místa v letním kyně s rozumem na mizině. V zádech to divně mrazí.

hebký jako trávu helen. Udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se ani dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

Silnice jsou vlhký krám a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, stop se mu, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zas za pár pátků, pro pár dní snad

Pokoj ještě voní palačinky s trochou marmelády. Pouliční lampy blikají a matně svítí. Ty a já jsme zvláštní protiklady. Když mlčím, chceš, ať vyprávím ti o tom, jak jsem chtěl mít duši čistou jako papír, který by nebyl linkovaný, skrčený, jen čistý bílý. Možná to víš, jak mě trápí, že do mě psali i ti, co mě potom pošpinili.

patříš ke mně. Kdyby moji bytost ujil někdo, třeba z cínu, stal bych se vojákem a dali by mě někam do línie. Ještě bych nevystřelil, už bych cítil vinu. Člověk zpřímený, který zlomený je. Nejspíš bych musel ochraňovat krále, který tahá na provázkách jako loutky všechny lidi. Hlavy nepřátel navlíká jako na korálech.

tak patříš ke mně. Člověk má smůlu, pokud ráno správnou nohou nevykročí. Do rána dešť bubnoval jako zběsilý do tašek střechy. Venku zhasnul motor jako láska, která nenaskočí. Životem kulhám, tak nějak, bez útěchy. Vůbec nevím, který krok je dobrý, který špatný. Všechno promění se vezlo, kdybych šáhl na cokoliv. Z toho, co je jasné, už mám jenom obrys matný. Ale když se srdce lámou, dobře vím už, jak to bolí.

tak patříš ke mně. Moje muzy odletěly, poslední mě pochovala ve svém náručí a zpívala mi něco o pokoře.

Jako, tak snad mi neutečeš. Má slova tančí strachem, že se mi pouze zdáš. Jsi nekonečně blízko a přitom hvězdním prachem.

vesmírem gest. Nekonečné monology spřádal jsem si z úvah, jak v dialogu s láskou slova vést a nepoklést. Jak v dialogu s láskou slova vést.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění. Dohrála hudba, matka, letost.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne, řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova, k tomu stěžeň hrozně vrže, není kam

mi znoj. Nad Štěcí se nese píseň ptačí, ku předu pudí teskný nepokoj. Hle, tri trampů tichem poru kráčí, rámních tíží půl tucet strun.

dát, lásko hřevná v srdce se jim vrať. Klín jich tíží půl tucet strun a soumrakem lká jich luzný tón. V šlépějích pegasů a hvitotlavkých kůn, kéž nevzejde.

Zastavte, pane, řekl pan továrník svému řidiči. Ten jen pozvedne obočí, málo kdy se stane, aby bohatý do této čtvrti vkročil. Továrníkova tvář je chladná, však srdce plane, když pak dorazí ke starým dveřím. Od domu, kde bydlí Marie s Janem, k nímž je pozván na večeři. Bláhoví jsou závistiví lidé, jak málo ví o tom, co komu jak přijde. Co komu jak přijde. Po chodbě toho domu neprošlo nic větší ceny, než má být jen jedna z bot továrníka. Na tu dobu, kdy byl chudý, zadlužený, by si teď už znovu těžko zvykal. A tak mu běží hlavou jeho mladá léta, když kráčí po ošlabaných schodech. A nahoře ho spolu s Janem vítá dívka, jež ho připravuje odech.

komu jak přijde, co komu jak přijde. Jan šťastně říká, sotva co si sednou, že prý s Marí se budou brát. A továrníkovi tváře náhle zblednou, i když daří se to zastít.

0: krátce po jedné hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Čekám dopis z velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen ten zvuk písem. Má kůži do hněda už v půlce prázdněn, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a pí.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, kruk

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka povídám: Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, tři body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a třetí dveře zprava. Život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří 15x trubka, no a jednou dudy.

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka

tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do nic spali. Sněla, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval.